you know. You should.

Dneska je středa 22. července a svátek nám slaví Magdalény. Magdám tedy všechno nejlepší a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují přes den převážně jasno nebo polojasno. V odpoledních hodinách a k večeru by se to mohlo začít kabonit, někde by dokonce mohly přijít dešťový přeháňky a zataženo. To jsou informace o tom, jak by to mělo vypadat s počasím. Já doplním teploty. Ty raní by měly být mezi 8 až 12 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 19 až 23. K večeru se ochladí na 16 až 21. A přes noc potom teploty kolem 11 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešním vysílání pořadu Frikolora, pravidelný posluchač tuší, potažmo ví. Budou to dva hudební sety, ten první bude jmenovaný rapu a hiphopu, ten druhý potom taneční muzice s těma známýma riffama a popěvkama. Čeká nás středeční frikotéka, diskotéka podle Frikyho, novinky z posledního týdne a samozřejmě ty předělávky, jak už jste, dá se říct, ve středu nějaký ten pátek zvyklý. No a v první části samozřejmě oldschoolový, hiphopový a rapový věci. Před 9. a 10. hodinou si taky řekneme, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska 22. července napsali

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 57 minut po 8 hodině. Je 22. července, svátek slaví Magdalena, stejně jako obvykle. I dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám v poledne a dopoledne tedy vinčují převážně jasno nebo polojasno. V odpoledních hodinách to potom už bude dost často zatažený a někdy by mohly být dešťové přehánky, či dokonce déšť. Ranní teploty 11 až 13 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat teploty, ne, tak dneska by mohlo být po ránu a ještě chladněji, 8 až 13. V odpoledních maximech potom 19 až 23, k večeru se ochladí na 18 až 21 a přes noc 11 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. AI povede k vyhynutí lidstva. Varoval odborník, má plány, jak tomu zabránit. Daniel Cocotailo, bývalý zaměstnanec OpenAI, minulý rok představil kontroverzní prognózu AI 2027, podle které umělá inteligence a boj velmocí o nadvládu nad ní lidstvo brzy vyhubí. Aktuálně zveřejnil novou optimističtější vizi. Cocotailo, odborník na AI, v roce 2024 odešel z OpenAI kvůli nedostatečnému důrazu na bezpečnost při vývoji umělé obecné inteligence. Po svém odchodu se stal známým kritikem jmenované společnosti a přístupu jejího vedení v čele se samým Altmanem. No a následně založil organizaci s názvem AI Futures Project, která se zabývá analýzou rizik ve spojitosti s příchodem superinteligence. Soudný den jakožto konec světa a vyvrcholení lidských dějin je ve spojitosti s neustálým rozvojem a vlivem umělé inteligence na lidi skloňováno stále častěji. Stejně tak vývoj nových systémů a mocenský boj o jediného lídra, který aktuálně probíhá hlavně mezi Čínou a Spojenými státy. Prvotní vize na zničení lidstva v jakémkoliv rozsahu brali lidé s nadhledem a označovali jej za přitažené za vlasy. S neutuchajícím postupem vývoje AI systému a jejich vlivu na lidské životy se ale pak právě bezpečnost lidí před AI nástroji stává stále diskutovanějším tématem. Cocotailo a jeho organizace na základě toho představila novou vizi, která počítá s větší ochranou lidstva před AI. Scénář s názvem AI 2040 plán A doporučuje postup, jak je možné tedy soudnému dní se vyhnout. Vyžaduje ovšem mezinárodní dohodu, která odloží vývoj umělé inteligence chytřejší než kterýkoliv člověk, a to až na rok 2040. Že případná realizace nebude snadná, je jasné už nyní. Aby vše fungovalo, bude potřeba, aby se dvě hlavní supermoci, tedy ale nejen oni, dohodli na naprosté transparentnosti, co se týče vývoje AI. Stejně tak Cocotailo navrhuje, aby měla široká veřejnost přístup k vyspělým systémům, které si mohou firmy, tedy mnohé firmy uchovávají pouze pro vlastní využití. No a my pokračujeme dál. Další informace, tak ta se týká, proč společné pomlouvání upevňuje partnerské pouto. Ano, vědci z University of California v Riverside sledovali 76 párů různých pohlaví i orientací pomocí zařízení, které během dne náhodně zaznamenávalo úryvky jejich konverzací. Výsledky: průměrně lidé stráví 38 minut denně drbáním a z toho 29 minut se svým partnerem. A právě tady přichází ten nejzajímavější objev. Ti, kdo drbali častěji, byli v životě šťastnější a navíc i spokojenější ve svém vztahu. Lásko, nehádejme se, pojďme si radši někoho podrbat. Proč to funguje? Pomlouvání může působit povrchně nebo zlomyslně, ale podle hlavní autorky studie, profesorky Megan Robinson, jde o mnohem hlubší mechanismus. Drbání je totiž forma sdílení. Když s partnerem komentujete svět kolem sebe, třeba po návratu z večeře s partou kamarádů, vytváříte společnou realitu a své vlastní my proti všem. Tím, že spolu sdílíte názory a pozorování, potvrzujete, že vám na sobě záleží a spolu rezonujete. Společné drbání a společná důvěra, takzvaný svůj svět. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká Pluta, považovali ho za dávno mrtvý svět. Nový objev na Plutu astronomy překvapil. Pluto mělo být jen zamrzlým světem na okraji sluneční soustavy. Nová analýza dat ze sondy New Horizons ale ukázala, že na jeho povrchu probíhají dramatické procesy. Vědci na snímcích poprvé objevili obří sesuvy ledu, které se po stěnách kráterů valily i desítky kilometrů. Největší zabírá prochu zhruba 130 km čtverečních. Dost na to, aby zasypal celé město velikosti Plzně. Vědci identifikovali celkem 6 mohutných sesuvů. Na stěnách 3 kráterů poblíž oblasti Sputnik Planitia, známé svým charakteristickým tvarem srdce. Po pádu se ledové trosky sesunuly po dnech kráteru téměř 15 km daleko. Na snímcích jsou dobře patrné srpovitě tvarové jizvy na okrajích kráteru, odkud se masa utrhla. I obrovské kusy ledu rozseté po jejich dnech. Největší nános přímo tedy přitom pokrývá přibližně 130 km čtverečních. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:04, my si dáme rychlej reklamní blok a já už tady pravou rukou šátrám v novinkách ze světa taneční muziky, a to s těma předělávkama a riffama, který dobře znáte, Frikotéka je za dveřmi, dá se říct, a my si za chvíli rozjedem ty nejčerstvější věci, které můžete po ránu v éteru slyšet, tedy Frikotéka. Ano, přátelé, teď už reklama, já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz. jmnetworks.cz.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
10: Fonotoč?
11: Fonotáč.
10: No tak to roztoč.
8: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

Music Radio, pořad Freakolora, další novinka Block and Crown, Love Like the Sunshine, tak doufám, že i u vás svítí sluníčko a že je to třeba po ránu plný lásky. Color Music Radio.

Nejaktuálnější ranní vysílání v českém éteru, jsem o tom přesvědčený, páč aktuální novinky z posledního týdne vám v živém DJském mixu zahraje málo kdo, spíš nikdo. Tady na Koloru pravidelně v pondělí, úterý, středu i čtvrtek a pátek různý žánry a věci, který má je tedy téměř nezaschlej ten výrobní list, jako třeba tato věc.

Možná si myslíte, že to všechno už dobře znáte a pak zjistíte, že to může být všechno tak trochu jinak. Další novinka tohoto týdne, The Feeling Is Up a Black and Crown, taky Lizard. Za chvíli další novinka, All About House, a my si jedeme ve Frikotéce, diskoška podle Frikio, každou středu mezi 9. a 10. hodinou, tady u nás na Color Music Radio.

Wild House Music a další novinka tohoto týdne. Je 35 minut po 9. hodině a mám pro vás další věc. Give a little satisfaction.

zdravím svého kolegu, kamaráda Martina Svátka, ten píše pěkný boj, tak to jsem rád, že tě ranní Frikolora nakopává. Novinky z taneční muziky v rámci Frikotéky, diskoška podle Frikyho, každou středu, je tomu taky dnes 22.

vy jste si možná všimli, že jsem přestal říkat, že tohle je nejdivnější show v českém éteru. Můj kámoš Miguel mi říká, hele, to nemusíš nikomu říkat. To je z toho úplně evidentní. Tak jsem si říkal, že to trošku omezím, ale je něco divnějšího než tohle ranní vysílání. Makarena ve funkovém tanečním remixu. Posloucháš Color Music Radio.

pondělí jsem byl na rozhovor za mým kolegou, kámošem, poetou, a ten říkal, že se k němu z různých stran dostává, že opravdu lidé poslouchají Frikoloru i tedy toho jeho asi okruhu, tedy přátel v rámci hiphopové komunity. To chápu v první části, v té druhé jsme si úplně ulítli, ale já jsem rád, že k tomu posunu směrem k té taneční muzice došlo, páč. Dneska to fanfárově šlape a jestli se bavíte z poloviny, tak jako já tady ve studiu, bavíte se skvěle. Tohle je

tedy potřeba taky zapomínat na parťáky, bez nich by to nešlo. Dneska je 22. července, je středa a tady mám pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Na začátku léta získali fanoušci hry možnost získat speciální nášivku, která se uděluje za mimořádné dovednosti nebo významný přínos pro Grain Zone Warfare. Soutěžit o ně lze tedy účastí v oficiálních nebo komunitně organizovaných herních akcích. Komunita kolem Grain Zone Warfare už dlouho pořádá speciální akce ve hře na privátních serverech, kde se hráči domlouvají na různých cílech a úkolech, které si vymýšlejí sami. Díky spolupráci s Madfinger Games teď mohou odměňovat své nejlepší hráče touto nášivkou podle jejich zásluh. Způsoby, jak tuhle nášivku získat, jsou jednak umístěním na jedné ze tří prvních pozic v žebříčku výsledku v rámci tří měsíců trvající sezóny, jednak mimořádnými herními výkony. Pro vývojáře je taková spolupráce výbornou cestou, jak podpořit nejlepší hráče a zajistit si jejich silnou a dlouhodobou loajalitu. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. Tohle je Amigo Que Pasa. Ivan K. No a já dneska možná zmenším Frikolora Infos.

historicky známá věc, ne že ne, ale v novém kabátu. Tohle má opět na svědomí Black & Crown, ty dělají hodně těchto těch věcí a my si je tady často hrajeme a tohle je poslední pecka dnešní raní.

0: No a i když se báječně bavím, je potřeba samozřejmě uvolnit prostor a to Martinu Svátkovi v rychlosti k dnešnímu dni. Je 22. července, máme středu, svátek slaví Magdalény a i dnes počasí bude, nemusíme se bát, převážně jasno nebo polojasno v dopoledních i odpoledních hodinách, ale k večeru by se to mohlo začít mračit, někde dokonce dešťový přehánky a nebo déšť. Ranní teploty 8 až 13 stupňů, v odpoledních maximech 19 až 23, k večeru potom 18 až 21 a přes noc 10 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Teď jenom v rychlosti, co nám napsali internety. No a AI povede k vyhnutí lidstva. Varoval odborník, má plány, jak tomu zabránit. Daniel Cocotaylo, bývalý zaměstnanec OpenAI, minulý rok představil kontroverzní program a prognózu pro AI, tedy AI 2027, podle které umělá inteligence a boj velmocí o nadvládu nad ní lidstvo brzy vyhubí. Teď ale přišel tedy s tím, že soudný den, jakožto konec světa, vyvrcholení lidských dějin ve spojitosti s neustálým rozvojem a vlivem umělé inteligence na lidi, bude možná tedy ho odložit, musí se ale na tom tedy prvotně tedy na této vizi zničení lidstva tedy domluvit, a to velmoci, tedy scénář s názvem AI 2040 plán A doporučuje postup, jak se možnému soudnému dni vyhnout. Vyžaduje ovšem mezinárodní dohodu, která odloží vývoj umělé inteligence chytřejší než který člověk, a to až na rok 2040. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás máme, ta se týká pomlouvání a drbání. Proč společné pomlouvání upevňuje partnerské pouto? Vědci z University of California v Riverside sledovali 76 párů různých pohlaví i orientací pomocí zařízení, které během dne náhodně zaznamenávalo úryvky jejich konverzací a výsledky. Průměrně lidé stráví 38 minut denně drbáním a z toho 29 minut se svým partnerem, a právě tady přichází ten nejzajímavější objev. Ti, kdo drbali častěji, byli v životě šťastnější a navíc i spokojenější ve svém vztahu. Lásko, nehádejme se. Pojďme si radši někoho pomluvit. Proč to funguje? Pomlouvání může totiž působit povrchně nebo zlomyslně, ale podle hlavní autorky studie, profesorky Megan Robinson, jde o mnohem hlubší mechanismus. Drbání je totiž forma sdílení, když si s partnerem komentujete svět kolem sebe, třeba po návratu z večeře s partou kamarádů, vytváříte společnou realitu, své vlastní my proti všem. Tím, že spolu sdílíte názory a pozorování, potvrzujete, že vám na sobě záleží a že spolu rezonujete. No a teď se pojďme podívat na Pluto. Ano, přátelé, považovali ho za dávno mrtvý svět. Nový objev na Plutu astronomy překvapil. Pluto mělo být jen zamrzlý světem na okraji sluneční soustavy. Nová analýza dat ze sondy New Horizons ale ukázala, že na jeho povrchu probíhá dramatický proces. Vědci na snímcích poprvé objevili obří sesuvy ledu, které se po stěnách kráterů valily i desítky kilometrů. Ten největší zabírá plochu zhruba 130 kilometrů čtverečních. Dost na to, aby zasypal celé město velikosti Plzně. Vědci identifikovali celkem 6 mohutných sesuvů na stěnách 3 kráterů poblíž oblasti sputniku Planitida za mým svým charakteristickým tvarem srdce. Po pádu se ledové trosky sunuly pod dnech kráteru téměř 15 kilometrů daleko. No a zlí jazyci by řekli, že to je globální oteplování, ale samozřejmě do tohohle se vůbec pouštět nebudem. Já tomuhle nerozumím, chtěl jsem udělat jenom blbej humor, ještě navíc černej nebo ledovej. Přátelé, kamarádi, teď už informace o parťácích tohohle pořadu. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Minuta po 10. hodině a teď už bude telefonát Martinu Svátkovi, tak aby jsme se ho zeptali, jestli s Bambulou pomlouvá třeba mě a jak jim to zlepšuje vztah. Uvidíme, co se dozvíme, protože Martin by měl být připravený, už psal, že se mu dnešní vysílání líbilo, to mě samozřejmě těší a uvidíme, co nám řekne taky jako tedy první pecku dnešního Holiday Edition. A Martin už je na drátě, dobrý ráno ti, kamaráde.
1: Dobrý ráno, zdravím, zdravím.
0: Pomlouváte mě s Bambulou?
1: No já vždycky, když něco slyším v rádiu, tak řeknu ten friky, to je vůle.
0: No tak to není pomlouvání, to je konstatování faktu.
1: To je pravda, no, on toho moc nenakecá pořád, no.
0: No, tak ale, já myslím, že ty si vystačíš.
1: Já si vystačím, já mu toho nakecám, já se s ním bavím i o písničkách a tak, no prostě.
0: Takže to bude prostě opravdu nabrýfovaný pejsek.
1: No, tak jako on to do sebe natahuje a pochví, co bude, on jako docela dost překvapuje.
0: Příští sezónu už vysílá Bambula sám.
1: No jasně, jasně.
0: OK, pojď nám ještě říct pro dnešek teda, co jsi vybral jako pecku, než to převezme tvůj pes.
1: Tak Bambula rozhodl, že jako první pecka bude, jestli si pamatuješ, na 90. KLF.
0: Samozřejmě pamatuju, ty. Hele, to měl Jarošíkovo táta na CDčku a já jsem z toho byl úplně odvařenej, protože to znělo úplně jinak než všechno ostatní.
1: Jo, no, já jsem z toho taky úplně vedle. A tak znáš možno věc od nich na úvod.
0: Jakou?
1: Takový to Last Train to Transcentral, nebo jak se to
0: takhle jmenuje nějak. OK, OK. KLF, legendární záležitost. Úplně mi to vybavilo, jak jsme to tam holili a vůbec jsme nerozuměli vlastně tomu, co to je za muziku.

0: OK, pak už mě takhle rozhodili koncept jenom pro Digi, musím říct.
1: A, no, tak pro Digi mě taky bavili, no, to je.
0: OK, tak to je Martin Svátek a pozvánka na Holiday Edition. My jsme si udělali klasickou předávačku, teď už se s váma pro tuhle chvíli loučím, ale těším se zítra opět po 8 hodině naslyšenou. Mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Radio

0: si na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot, Cajda Šrot.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

posloucháte Holiday Edition.

myslím, moji milí, na úvod docela pěkná palba, vzpomínková, KLF, Last Train to Trans Central. Skvělá deska, která se jmenuje The White Room, otevírá dnešní Holiday Edition. No tohle je speciál ve středu, samozřejmě jasná věc, Holiday Pops. To byl třetí single ze zmiňovaného alba, tedy The White Room.

tady u toho já vlastně ani nevím, jak se to čte, jestli 49ers. Já jsem tuto věc objevil nedávno na jednom britském rádiu. Samozřejmě znal jsem, ale vůbec jsem nevěděl, kdo to nahrál, kdo to udělal. No tak dejme tomu 49ers, tato věc Don't You Love Me. Holiday Bob, krásný poslech.

No tak samozřejmě tenhle ten klubový remix Just Another Dream, velký úspěch pro zpěvačku Katy Dennis. To je samozřejmě její album Move to This, album z roku 90. No, byl jsem do ní zblázněný, do Katy, rozhodně její první dvě alba stály za to. Teď už Electronic. Taky se mi líbila tato věc, líbí se mi do dneška. Tenhle ten speciální Electronic remix. Disappointed. Mojí milí, jasná věc, posloucháme společně tedy Holiday Pops. Speciál v rámci Holiday Edition.

se to s nima sakra stalo. No tak bylo to jasný, tak vlastně tenhle ten Captain Hollywood, který pak rozdělil svůj projekt Captain Hollywood Project, tenhle ten rapper na první desce 24/7, no I Can't Stand It.

takový můj úlet. Ale já jsem tohle věcil docela rád. Tam jsou všechny ty 90-kový různý zvuky. No jestli si vzpomínáte skláně na tenhle ten disco-trisco.

Tohle se hodně hrálo na začátku 90. let. No to je věc. Itsy bitsy teeny tweeny shriver liver, ale omlouvám se. Nikdy jsem to neměl říct.

já mám ještě další dvě takové popové věci. Let's fool around, what you say. Tohle je samozřejmě jasná ukázka, tu už jsem tady několikrát hrál. Ale rozhodně pěkný remix. Ta následující věc, ta už tu jsem myslím, kdysi ani hrát nechtěl. No ale jako přišel mi do ruky jeden maxáč, no to vám řeknu za chvilku, každopádně. Z alba Deeply Dippy. Tohle jsou Right Said Fred, samozřejmě Joe Slim Brown. Don't talk, just kiss.

Talk, Just Kiss. Myslím, že debutový album rozhodně tady, Ride Safe Red. Teda pokud si vybavuju. Pak už mě přestali nějak zajímat, bavit. Něco vydali už nějak 94, nějaký ten love song, nebo co to možná i později. To už bylo trošku bolestivý, to je pravda. No tohle je takový typický 90-kový remix, který mám rád, ten sound. No a ta následující věc, tak já jsem hrál od této grupy jednu věc, třeba i vlastně v seriálu Most se taky na tuhle věc vzpomnělo, to mě překvapilo. Obsession. To jsou Army of Lovers.

No také ne, že bych si tuhle věc pouštěl teda nějak moc často, spíš vůbec. Ale líbí se mi to na ten maxáč, jak je udělaný. No je fakt, že tato věc mě rozhodně neminula v těch 90. Jako hrálo se to hodně. No tenkrát v té době to jejich album na mě neudělal nějak zvlášť velký dojem, teď jsem si to pouštěl. No tak je to rozhodně osobitý. No tohle jsou tedy Army of Flowers. Jejich asi největší hit v tomhle maxáči. No, hledej po.

jeden z takových úletů, aspoň pro mě. Tak Army of Flowers, tato ukázka, která se jmenuje Crucified. Nevím, jak se jmenuje album, to mě jak vypadlo. No, musím se vám pochlubit, jak jsem prostě zaostalý, jak některé věci vůbec pořád jakoby nevím. Havelkin, můj posluchač, mi poslal zprávu LOL. Já už jsem se kolikrát chtěl zeptat, co to znamená LOL, vždycky jsem si říkal sakra do prčic. Ale nikdy jsem to neudělal, tak až teď, no a není to teda rozklepaná prdel, jak jsem si myslel, tak je to dobře. Bylo to takový brutální smích, reakce na bombalurínu. No tak to chápu, je to vtipný a já si to občas rád poslechnu, teď už Paula Abdul.

Paula Abdul. Její album, který se jmenuje Spellbound, mělo velký úspěch. No, hlavně v Americe první single Rush Rush, jasná pecka, strašně dlouho na prvním místě. Druhá věc se taky objevila na první pozici, to je právě tahle, která dohrává a která se jmenuje The Promise of a New Day. A teď... Hold up, wait a minute. Tohle je samozřejmě už závěrečná věc v první vysílací hodině, Holiday. Yo, you got that funky beat, let's do it, man. Hey. No takovou jsem dlouho neslyšel, jinak Salt and Pepper hrajou docela často, to je pravda, starý věci. Tohle je taky maxáč nějak rok 91 třeba, možná 92. Bliss of the Salt and Pepper Hits, tak se jmenuje to album. Jinak Do You Want Me, pak už pozvánkový break, další muzika. Zdravím vás moc. No a děkuju, že posloucháte.

0: Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zevlingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

zpěvačka Sabrina Johnston. Peace. Tohle Brothers in a Rhythm. Brothers in Rhythm remixy jsou s tom jsou docela dobrý. Hodně dobrý. Tak pojďme si dát ještě jednu zpěvačku. Taky Brothers in Rhythm udělali remix. Dina Carroll taky zaplula do toho popového rytmu, i když vlastně to, co dělala, bylo takový britský soul. Tohle je druhý single z jejího alba So Close, myslím, že se jmenovala deska, proslavila se i v Americe.

byl Love. Druhý single po velkém úspěchu Ain't No Man. No ale ty zásadní úspěchy přišly až později s baladama, který Dina Carroll vydala později, jako Don't Be a Stranger nebo právě So Close. Tohle je Dina Carroll.

pustil, tu jsem ji rozvinul. Myslím si, že opravdový popaři by si řekli, tyjo, svátek, jako jestli si myslíš, že tohle je Holiday Pops. To je spíš Holiday Clubs. No, možná na tom dneska něco bude. Tenhle remix by asi se do Holiday Pops úplně ne vždycky musel hodit. Ale dneska bych řekl, že jako jo. A rozhodně pěkný takový letně znějící remix Special Kind of Love. Ta následující věc se měla na začátku 90. let velký úspěch. Já myslím, že tahle věc by taky mohla trošku rozesmát. Tak změna rytmu. Suprovej sound. Škoda, že celá deska nezní tak. The Simpsons singing the blues. No tak to bylo samozřejmě velký hit v Americe i v Anglii. V Anglii to bylo několik týdnů na prvním místě, to si pamatuju. No, Do the Bartman, to byl velký hit, tedy The Simpsons.

No tak Babyface produkoval, tak se jmenuje celá deska, Bobby Brown, věc Don't Be Cruel. No já myslím, že minulý týden jsem vám hrál věc z poloviny, 90. let z alba Falling Into You od, ne, Let's Talk About Love od Celine Dion. Jednu věc Treat Her Like a Lady. Tohle je vůbec první anglicky zpívaná věc, která měla úspěch pro Celine Dion, tato věc. A mě hodně bavila, jmenuje se Where Does My Heart.

You bad. You bad. You bad.

to už je skoro tedy závěr Holiday Pops. Tady ještě jedna taková hodně známá věc. Samozřejmě jeden z maxáčů, dneska jich bylo teda hodně. No a tohle partička Hulu is in the news, to je jasná ukázka. The Power of Love.

No tak Power of Love. No musím trošku seknout tohleto skvělý, tohleto solo. Nebo minimálně ho tedy prokecám. Who Lose in the News. Power of Love, předposlední věc ode mě pro vás, ta poslední je tady. Klídek. Johnny Hates Jazz. Turn Back the Clock. Pěkná věc na závěr Holiday Pops.

ale to se ještě uvidí. Každopádně s posluchačema Holiday Edition se pro tuto chvíli loučím a zítra samozřejmě po 10. hodině se moc těším, mějte se krásně. Ať je fajn.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zevlingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin.
10: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Srdečné pozdravy skrze vlny Color Music Radio. Já vám přeji Lukáš Kolíbal na úvod dnes s Andresem Pák a Smokey Robinson. Teď už Betty Wright a srdečně zvuk poslechu nastavující hodiny, která se zove...

Tenhle nádherný song od Betty Wright byl odou na paní, která uklízečka. Takže přejeme, ať už děláte jakoukoliv práci, ať vám to jde dneska dobře od ruky. Případně, pokud posloucháte o víkendu, tak ať máte příjemný odpočinek a ať hlavně děláte to, co vás baví. Ať prosperujete ve všech ohledech. Teď pro všechny Soul Sisters posílám jednoho Bilala. Dneska budeme soutěžit s nakladatelstvím Dharma Gaya. Každopádně přeju volume doprava, ať vám to hezky fouká, hraje. Tohle to je Bilala.

Tak pro Segry to byl Bilal a pro Brachy song TNG Stone. Posloucháte Poledne mene na Color Music Radio. A tohle už jsou Arrested Development a pozvánka na 17. září do Lucerna Music Baru. Jejich koncerty, totální sprcha pozitivní energie. Myslím, že by udělali dobře všem. A kdo mají rádi tuto muziku a i těm, kdo je nemají, tak by mohli třeba si udělat dobře. 17. září, jeden z důvodů, proč se těšit na podzim. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. Tohle to je z jejich hodně ranýho, možná že i prvního alba, 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development.

0: Do you know the importance of a sky pager?
1: Tak, to byl můj oblíbený Tribe Called Quest a teď už Incognito. Poděkování taky Rolito Ice Cream a Robio. Zmrzli nám ze Šumavy. Nejenom už jako nanuky, ale i jako kornoutový, čokoládový, rašidový, jahodový. Jedna lepší než druhá. ra2tvi.cz A o Incognito vám dám hned dva krátké kousky z desky Tomorrow's New Dream. Tenhle song se jmenuje Shine s připomínkou, ať záříme, svítíme, co nejvíc to jde. Pozitivní energii. Hostuje James Berkeley.

Tak, to byly dvakrát Inkognito a teď už Just Stone featuring Nasir Jones. Posloucháte Polední menu, za chvilku už slíbená soutěž s nakladatelstvím Termagaya.

Po Joss Stone jsme si dali Brazilce jménem Jairzinho Oliveira a song jménem Papo de Psicologu. A tohle už je projekt Asian Syndicate, u kterého vám povím o té soutěži. Dnes budeme s nakladatelstvím Dermagaya soutěžit o knihu Masnavý básně vnitřního smyslu, který aktuálně vychází v dotisku, a jejich autorem je slavný Rumi.

Tak, nakonec jsem nechal hrát celou tu skladbu od začátku do konce a ta soutěžní otázka teda zní, autor Masnavý básní vnitřního smyslu je Rumi, ale jak se Rumi jmenoval celým jménem? Soutěžíme o knihu, která právě vychází v dotisku nakladatelství Dharmagaya, která je sbírkou Rumiho veršů a textů, který můžou působit jenom jako básničky, ale ve skutečnosti každá věta, to velká hloubka, která naprosto nadčasově rezonuje i dnes a právě proto se to jmenuje Básně vnitřního smyslu, je to jeho zcela zásadní dílo, výbor z Masnavie Manavi Gazelu a 4 verší. Knihu přeložil předmluvu a doslov a vysvětlivky napsal Jiří Bečka, verše přebásnil Josef Hiršal a nové vydání vychází u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje. Nestačí napsat, jak se jmenuje Rumiho celé jméno. Now, coming from a different hemisphere, we bring you

Tak, to byly Trans Global Underground a my už jsme v závěru dnešního poledního menu. V tenhle ten moment ještě není jasný, kdo že vyhraje finále fotbalový, nicméně, co už je jasný, že ve finále je Argentina se Španělskem. A to dopadne jakoliv, je to jenom hra. A důležitý je fair play a jakým způsobem k tomu vítězství docházíme. Tak přeju všem zúčastněným hodně zdaru. A na závěr posílám trochu lásky od United Flavor. Zdravím sista Carmen a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio. Poděkování Roto Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darmagaya, to byl Lukáš Kolíbal a Poledň Meny. Mějte se skvěle. Love.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Junior Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Je tu další prázdnivé vydání Old School na Core Music Radio. Tohle byl The Real Thing a You To Me Are Everything. Vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Navín. U poslechu, ať už máme středu v premiéře od 14 hodin nebo pátek reprízu od 6 ráno, tady jsou Time Edits. Potom Chicky Go.

My Forbidden Lover, to byl Chick. V Old School na Core Music Radio. A my se dáme další muziku. Byť teda ten týden máme takové trochu propršené počasí, tak si dáme skladbu Love a Day od Bela Widerse. Taky tady bude Narada Mikovadon. A teď Precious Vivian. Zpěvačka kapely Eruption. Na přelomu 70. a 80. let. A tohle je její slová věc z videu.

Tonight I'm alright, Narda Majka Vokun. No tak to jsou 70. a v těch zůstaneme ještě, protože tady budou Earth, Wind & Fire, Fall in Love with Me, potom už se přesuneme do 80. a přijde Orangey Jones and Rain, a teď old school, Seron a Love in C Minor, to je taková moc hezká 70. diskověc. Tak dalším prázdným odsků vás doufám potěší, ať už posloucháte ve středu po 14. anebo taky v pátek o 6. ráno.

Tak to bylo Orange Jones a The Rain. No, taková skladba, která trochu jako vydisovala tu session, která s ním chodila. A pak najednou se odstnula s někým jiným někde. Takový celkem slušný diss na rok 83, kdy vyšla tohle skladba a dostala se do top 10 mnoha hitparád i v evropských zemích. A tak pokud jste třeba někdy potkali svojí holku s někým v dešti pod deštníkem, tak byste mohli žárovit trošku. Moje žena to pořád žárují. Když ukazují fotky z Lucerny, tak to je... Já ji to radši ani neukazuju. Pátry už je. Jana Kratochvílová a Disco Boss.

Tak v tomhle odsku jsme trošku ujeli do československé tvorby, která tady mimochodem bude na konci srpna v Lahůdkářství v československém speciálu, tak se těšte. Teď taková zvláštní věc trochu, která vás potěší, doufám. Jiří Korn a Nejdřív je trénink.

vlastně v Old School udělal takový malý výlet do československé tvorby 80. let, který vás doufám bavil. Ale teď přece jenom na závěr, tady pro vás mám ještě jeden kousek ze 70. let. A to je Donna Summer a Heaven Knows. Tak když posloucháte ve středu premiéře nebo v páté v repríze, tak příjemný poslech a samozřejmě příjemný poslech i dalších vysílání Cold Music Rádia. Nebo se taky nelaďte v autkářství v sobotu od 8 až do pozdního dne. Teď se učím a toho je Donna Summer. Taky celkem zásadná věc, to je takzvaný Hot Tracks Mix. Tady maxáč téhleté skladby. Tady jako Cold Music Rádio. Tak jo. Ještě jednou se učím. Za týden opět začnou v Holsku s muzikou 70. a 80. let, kterou doufám, máte rád.

0: Fajn Rádio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
4: Mixdown.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: Fajn rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Byly 4 hodiny.
8: Color Music Radio.
9: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je...
10: Taneční party Pavla Bá...

Infantry!

doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Your music means
1: music radio.
2: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája. Přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem Kája G.DJ. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
6: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
7: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
8: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouč.
9: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio. Let's party.
2: Have a good time. Here we go.
3: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party Pavla.

0: 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Milí posluchači, já vás vítám opět z Brna, tady Bob, vítám opět našeho významného hosta. Ten se jmenuje David Kučera, je to majitel kanceláře Partners a dobrý den, Davide.
2: Dobrý den.
1: Dnes se budeme povídat o tématu, které naše posluchače zajímá, asi bych řekl, úplně nejvíc, a to jsou investice. Co si pod takovým slovem můžeme představit v současné době?
2: Tak nejenom v současné době, ale vlastně i pořád investice je něco, kde já dávám prostředky, nabízím vlastně prostředky tomu trhu a ten je nějakým způsobem využívá a zhodnocuje. To znamená, dávám prostředky třeba firmám, protože mám přebytek a oni s nimi pracují a za to mi dají nějaký úrok. Samozřejmě toto je zjednodušené a na tom trhu to potom funguje tak, že se vytváří vlastně nabídka a poptávka a vy se vlastně za nějakou nabídkovou cenu prostě kupujete a pak prodáváte v okamžiku, kdy už nechcete tu investici třeba držet. Takže z toho pohledu vlastně investice podporují trh jako takový, aby se rozvíjel. Je to v podstatě do jisté míry úvěrování trhu, ať už je to tedy fyzickými osobami a dalšími, kdy může trh a firmy s těmi penězi pracovat a nemusí si je nutně třeba půjčovat od bank.
1: Výborně. A můžete nám říct, jestli jsou nějaké specifické nástroje na to, jak s těmi penězi pracovat, jestli to je prostřednictvím jenom fondů, nebo to děláte třeba vy z kanceláře, aby to naši posluchači věděli?
2: Tak těch nástrojů je celá řada. Když bych měl začít tím složitějším a to, co vlastně moc nedoporučuju lajkům, tak to je stock picking, vlastně kdy vybíráte konkrétní akci a řeknete si, máte nějakou predikci a říkáte si, asi poroste nebo zrovna bude klesat, takže můžete spekulovat samozřejmě i na ten pokles. A myslím si, že to je opravdu pro specialisty a není to pro běžné investování. Ukazuje se i v klientských portfoliích, když ke mně někdo potom přijde, že pokud někdo si vybíral konkrétní akcie, většinou ty výsledky nemá příliš dobré, pokud to nejsou takové ty klasické, prostě koupím si třeba ČES a podobně. Je vidět, že prostě ti lidé to neumí odhadnout, neumí vlastně jakoby si vypočítat vnitřní hodnotu té akcie, to znamená, za kolik bych ji měl nakoupit, kdybych ji měl přibližně prodávat a berou to tak nějak jako, že soused nakoupil nebo kamarád poradil, ale není v tom v podstatě ta odbornost a většinou v tom nejsou ani potom ty výsledky, protože někdo si řekne, jasně, nejsem v mínusu, ale to, že potom mu ta akcie vydělává dlouhodobě, řekněme 5-7%, může být celkem i málo. Když si vezmu, že pokud bych si opravdu úplně jednoduše nakoupil nějaký akciový index jako S&P 500, tak vím, že od roku nějakého 57 až do roku 23 jsem v průměru vydělával 10,5% ročně. Jo. Takže a nedělal jsem nic, je to, řekl bych, skoro stupidní investování, ale někdy je to lepší, protože tam je takzvaná široká diverzifikace, to znamená, mám tam 500 významných amerických firem, to znamená, v případě, kdy se některé něco bude dít, tak to úplně tak jakoby nepocítím v tom portfoliu, jako když se bude dít něco jedné mé akci, kterou jsem si vybral špatně, jo, nebo 5 akcí. Stejně tak můžete investovat do širokých indexů celosvětových, MSCI World, takže tam máte tisíce firem. V tu chvíli vlastně už je to ještě zajímavější a to riziko se rozkládá. Takže viděl bych to spíš tímhle s tím směrem přes fondy, ať už jsou to fondy aktivně řízené, které mají svoje výhody, ale i nevýhody, tak stejně tak i přes fondy takzvané ETF, které jsou nízkonákladové.
1: Mají tyhle ty fondy nebo vůbec investice nějaká úskalí, co se týká rizik? Protože v současné době se pořád hovoří, že ten svět hýbá trhem, ať už jsou to války, ať už jsou to rozhodnutí některých prezidentů a podobně. Na co si dávat pozor?
2: To je hezké. Ono právě, že ty krize jsou vlastně příležitostí převlečenou. Jenomže většina lidí zpanikaří, protože drtivá většina laických investorů prostě investuje, když trhy rostou. mají radost, jak jim to vlastně vydělává, už to nakupuje každý, nakupuje to i naše uklízečka, prostě třeba Bitcoin, tak v tu chvíli já si to koupím taky, protože už bych byl out, kdybych to neměl. Ale problém je v tom, že ti lidé se vlastně neumí chovat v těch krizích. To znamená, zažili jsme ať už rok 2001 nebo 2008 velká krize, která vznikla na podkladě úvěrů, ať už to byl rok 2020, že covidová krize, 2022, válka na Ukrajině, vždycky s těmi trhy to nějakým způsobem zahýbalo, nebo respektive ty propady byly dost vysoké, 2008, 40, 45%. To musí ustát už potom silná povaha, anebo někdo, kdo má prostě strategii, máte plán, víte, že máte koupené dobré portfolio, že tam je řada dobrých firm. Není důvod k tomu, aby ty firmy zkrachovaly. Jde spíš o to, že já musím vydržet to, že teďka jejich cena je prostě nízko, no protože trhu se nedaří a většina laických investorů nebo i těch, kteří spekulují, tak prostě ty akcie nějakým způsobem prodali, zbavili se jich, někdo realizoval ztrátu a v podstatě ta cena klesla dolů. Vy jako zkušený investor potom si můžete říct, to je ale přece příležitost, jestliže kupuju něco o 40% levněji, tak je to příležitost si to koupit. A to je přesně ono, jenomže na tom málo kdo má nervy a to my řešíme s našimi klienty, aby ve špatný okamžik neprodávali a zároveň ve správný okamžik případně koupili, kdy jim dáme vědět, pojďme využít třeba toho, když v minulém roce a Trump přišel vlastně se cly, tak se dalo očekávat, že ten trh na to bude reagovat prostě negativně, že tam ty propady budou, protože nikdo nevěděl, co to vlastně přinese. Takže jsme měli s klienty přichystané peníze na to, když ty propady začnou, že začneme investovat a v podstatě byla to otázka několika dní, kdy jsme pak vydělali, řekl bych, skoro desítky procent nebo kolem nějakých třeba 20% na tom, že ty trhy potom rostly zpátky. Takže tady ale se dopouštím jedné takové věci, které také se snažím jako běžně laickým investorům rozmlouvat, je vlastně časování toho trhu. Ono se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska ten trh časovat prostě nelze.
1: Tak to si zase řekneme po písničce. Já Davide moc děkuju, protože tohle to jsou témata, která nás zajímají. A chtěl bych taky říct, že pokud budete chtít poradit, jako doufám, že budete chtít poradit, tak neváhejte navštívit jakoukoliv kancelář Partners, protože tam tomu opravdu rozumí. A my jdeme teď na písničku.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: A my jsme opět zpět s Davidem a s partner samozřejmě a chtěl bych se zeptat teď takovou otázku pro naše posluchače. Představte si klienta, který přijde do Partners a řekne, že by si chtěl spořit na investici, protože to je asi jediná věc, která ho zajímá, třeba 1000 korun, a pak druhý den přijde jiný klient, třeba soused, který řekne, že potřebuje investovat jednorázově 1000000. Jakým způsobem se vlastně Partners k těmto klientům chová?
2: Tak jednak je potřeba říct, že se ke všem klientům chováme stejně ve smyslu toho, jak je pro nás důležitý. A protože to, že teďka může investovat jenom 1000 korun, a říkám jenom, protože to je opravdu jako ten počáteční výkop, tak to neznamená, že jednou nepřijde třeba s tím 1000000, nebo ty částky nebudou větší právě díky růstu příjmů a kvalifikace a podobně. Co se týče vlastně jakoby té tisícovky, v každém případě vlastně vždycky řešíme, na jak dlouho ty peníze si chci odložit. Protože když někdo řekne, víte, já bych si chtěl udělat nějakou úsporu na něco, třeba na bydlení, budu si odkládat klidně i 10 tisíc měsíčně, ale chci to za 3 roky vybrat, tak ta strategie bude absolutně jiná. Oproti tomu, když mi řekne, chci to mít na předčasné splacení hypotéky třeba za 15 let, nebo to chci mít na penzi. Vychází to z toho, že v případě, když máme ty krátké horizonty, tak není možné prostě významně jako investovat do akcí. To bývá velmi častá chyba prostě laických investorů. Je to vlastně ta chamtivost, že si řekl, tyjo, teďka to vydělává prostě 14-12% ročně, jdu do toho, všechno to tam narvou, budu mít krásnou akontaci na bydlení a nebude, protože pak přijde prostě nějaký zásah, nechci říkat z hůry, protože to si tady ovlivňujeme opravdu my sami lidi, nicméně zásah, který je nečekaný, ať už je to hormuzský průliv, který jsme nečekali, že prostě tahle akce přijde, tak v tu chvíli vám to může snížit tu hodnotu třeba o 20% a můžete být ve ztrátě, to znamená, jde o časový horizont. A akcie opravdu doporučuji aspoň držet těch 7 let. V případě, kdy to bude kratší horizont, už tam budou dluhopisy, budou tam třeba nemovitostní fondy, to portfolio prostě musí být konzervativnější, nehledě na tu částku. Samozřejmě s 1000 korunou můžu se chovat k 1000 koruně trošku agresivněji, než třeba k 1000000 korun. Ale i pro ten 1000000 korun platí to, na jak dlouho a jaké mám cíle. Takže Partners vždycky řešíme s klientem, ne jak vy to cítíte, ale ptáme se na ty cíle a tam my dáváme to doporučení, jak to má být nastaveno. Protože řada klientů, když přijde prostě na banku, tak odchází z pravidla s konzervativním portfoliem, které neodpovídá jejich cílům. Vy můžete mít konzervativní čas na kratší horizonty, ale potom se opravdu připravujete o ty výnosy z dlouhodobého hlediska a je to vlastně jakoby chyba. Takže neměl by se to řídit tím, co klient, jak on se cítí, že je zrovna konzervativní, ale měl by se to řídit právě jeho cíly a odborností toho poradce, který mi dokáže perfektně to portfolio prostě navrhnout do jednotlivých časových úseků.
1: Tak to je, myslím, krásná odpověď. Já se ještě musím, Davide, zeptat. Já jsem slyšel, a nevím teď, jestli to nebude nějaké sprosté slovo, ale zaznělo mi u těch investic, když vyprávěl guvernér, že existuje nějaké slovo FOMO, a já jsem opravdu nevěděl v tu chvíli, o co se jedná. Mohl byste to našim posluchačům vysvětlit?
2: Tak mezi mladými se to používá dost často, je to fear of missing out, to znamená, máte pocit, že vám unikne nějaká příležitost, když to neuděláte teďka, tak prostě už nikdy. Když si teďka nekoupíte Bitcoin, tak prostě už na tom nikdy nevyděláte. Ale ty příležitosti vždycky jsou a budou. Je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom psychologická záležitost a že vám nic neunikne. Nicméně je potřeba opravdu mít nějakou strategii, zase nevyčkávat. Jsou lidé, kteří mají strategii, počkám, až bude lépe, a takhle čekají 20 let a nemají nic. Jo. Takže někdo, kdo opravdu využil toho, že si řekne, neřeším to, prostě teďka budu investovat, a investoval skutečně třeba na tom 10letém horizontu, tak ty průměrné zisky byly kolem 10% ročně, což je super. A ten, kdo prostě se rozmýšlel a čekal na nejlepší situaci, tak prostě prodělal, protože už jenom inflace, kterou jsme zažili, víme po začátku vlastně války na Ukrajině, že vlastně došlo k energetické krizi, vysoká inflace v podstatě připravila nás o nějakých 30% vlastně prostředků, to znamená nominálně jsme měli na účtu ten milion, ale vlastně koupíme si o 30% méně, to znamená, kdo to měl na spořícím účtu, tak i přesto, že rostla ta základní sazba, či nebo repo sazba, od které se potom odvíjí i spořící účty, tak v průměru se ale pohybovala kolem 5% za to období, takže jestliže ta průměrná inflace vlastně byla, já nevím, kolem 7%, tak v tu chvíli stejně jsme v mínusu. Takže vám stačí u toho portfolia, když vám bude vydělávat kolem 8% ročně, což bude nějaké vyvážené portfolio. A víte, že i takovéhle excesy, které nastaly u nás třeba v historii, vlastně to byla nejvyšší inflace po nějakých těch 90, které jsme zažili, tak víte, že i tyhle excesy, kdo vydělával kolem 8% ročně, byl schopen pokrýt a jeho prostředky nestratily na hodnotě.
1: Výborně. Já myslím, že je čas na další písničku, takže děkuju, Davide, za tuto krásnou odpověď a my se zase k tématu za chvíli vrátíme.

0: Vážení posluchači, jsme opět zpět s Davidem Kučerou, který je ze společnosti Partners, a my si chceme teď povídat o tom, co vlastně můžeme jako nástroje těch investic v současné době použít. Co byste nám, Davide, všem klientům a vlastně posluchačům doporučil?
1: Tak já to musím vzít tak obecně, protože samozřejmě nevím, kdo je u těch přijímačů a jaké má možnosti, ale když bych to vzal z takového toho pohledu vyváženého portfolia, tak by určitě mělo obsahovat jak akcie, to znamená nějaké akciové fondy, například ETF, právě ty nízkonákladové, tak zároveň by mělo obsahovat i třeba aktivně řízené fondy, které nějakým způsobem překonávají index, to znamená mají takzvanou kladnou alfu, ty na trhu jsou taky, většinou je znají, ale poradci, ne už tak obecně jako klienti. Samozřejmě měly by obsahovat takové portfolio dluhopisy, to je klasika, nemovitostní fondy. Co se týče vlastně jakoby rozdělení procentuálního, tak si dokážu představit u toho akciového portfolia, že bude kolem těch 50% toho celku, dluhopisy 20%, potom zbytek vlastně jakoby nemovitosti, tam bych to viděl třeba na nějakých 10%, a pak určitě prostor i na něco, co je spekulativnějšího charakteru, ať už je to třeba Bitcoin, jako kryptoměny, to znamená do 5%, mít tam třeba i část vlastně jakoby zlato. A dneska, nebo obecně jakoby drahé kovy, protože my dneska můžeme zlato nakupovat jak fyzicky, tak ho můžeme nakupovat i prostřednictvím fondu.
0: A ještě se zeptám, kdy vlastně s těmi investicemi začít? V jakém věku je to doporučený? Protože samozřejmě někdo přemýšlí, co dávat dětem, jak jim přilepšovat, aby si mohli až dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má příjem ze zaměstnání, tak jakmile ho začnu mít, nebo z podnikání, tak prostě začnu investovat. Zpravidla, když jsem sám nebo nemám rodinu, tak dokážu si odkládat daleko víc peněz, takže není problém, když si někdo potom vydělá třeba 30 čistého, že si 10 odloží, protože opravdu ty náklady má minimální. A ten čas dělá strašně moc, to je v podstatě takový jako Superman v investování, protože on vám dokáže udělat na tom časovém horizontu třeba 30 letem několika násobky. Čím později začnete, tím víc prostě do té investice musíte dávat, abyste dosáhli téhož. Takže opravdu doporučuji co nejdřív s tím začít. Stejně tak, když chceme spořit dětem. Jako využívat stavební spoření, fajn, je to takový jako evergreen, nicméně jako nepřináší to nic moc. Banky rádi uvádí, že vám dají 5%. Je to samozřejmě blbost, protože oni jaksi nezapočítávají takzvanou efektivní úrokovou míru, to znamená i odečíst poplatky a to všecko. Když si vezmeme běžné stavební spoření, dosahuje třeba kolem 3 až 4%, když přihmouříme oči ročního zhodnocení, je to málo. Vlastně na tom dlouhém horizontu, kdy spoříte tomu děcku, v podstatě se připravujete o ty výnosy, takže tam bych skutečně začal více dynamicky, více do akciových fondů, ať ty děti potom v těch 18 letech mají třeba zajímavou akontaci aspoň 500 000 korun v podstatě v investicích nebo i víc. Jo.
0: Výborný. Takže dobře, děkuju, Davide, já si myslím, že to je skvělá odpověď a hlavně odpověď na to, co jsem se ptal, kdy začít. A ještě mám, co se týká těchto investic, jednu otázku, a sice vlastně reakce na současnou Českou národní banku, která občas mění takzvané úrokové sazby, jak se to promítne vlastně v těch investicích?
1: No, to jak ČNB vlastně upravuje sazbu, nám je v případě investování do akcí skoro jedno, protože my neinvestujeme většinou v tom českém horizontu, v tom českém regionu, ale investujeme v zahraničí, zpravidla v eurech, v dolarech a podobně, takže ta úroková sazba na to nemá příliš vliv. Hodně má vliv teda na, při nákupu dluhopisů, to znamená, když úrokové sazby rostou, klesají ceny dluhopisů, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, konzervativní klienti skutečně se můžou i v nějakých obdobích dostávat třeba do ztráty právě díky tomu, že se mění právě tato základní sazba nebo ta reposazba. Je to vlastně dané i tím, že v případě, kdy víte, že na spořícím účtu nebo jiných účtech dostanete víc, tak utečete z těch dluhopisů, že jo? Protože vám nenesou takový výnos. V tu chvíli vlastně jejich cena musí klesnout. Takže to je taková ta základní poučka. V případě, kdy potom sazby budou klesat, až ještě nebude bude snižovat, tak zase porostou ceny dluhopisů. Takže i u těch konzervativních klientů tam bych se hodně dával na to pozor, v jakém okamžiku skutečně dluhopisy nakupuju, a tam je to daleko větší alchymie než někdy u toho akciového portfolia. Jinak samozřejmě dá se asi očekávat, že banky začnou zvyšovat i sazby na spořících účtech, takže něco malinko budeme mít třeba navrch, ale úplně bych z toho nějak nejásal. Můžou se nám trošku prodražit hypotéky, uvidíme, jak banky na to zareagují. Spíš bych očekával, že oni už vlastně ty rizika promítli v souvislosti s tím hormonským průlivem a tím, co vlastně jakoby se dá očekávat, že už je promítli do rostoucích sazeb, které už zvyšovali předtím, takže tam bych asi to riziko úplně neviděl. Riziko je to samozřejmě pro státní dluh.
0: Skvěle. Davide, a teď takovou otázku na tělo, schválně. Jo? Kdybych se vás zeptal, jestli mám jít do Bitcoinu nebo ne, protože já s tím teda nemám dobré zkušenosti, ale jsou lidé, kteří na tom vydělali a věřím tomu, že si našli své klienty. Co byste mi k tomu řekl vy jako odborník ze společnosti Partners?
1: Tak, když bych to měl říct obecně jako kryptoměny, tak pro mě Bitcoin je vlastně ta základní, které jejíž filozofii nějakým způsobem důvěřuju, mu dává mi nějaký smysl. A tu důvěru dostala od různých dalších fondů. Víme, že v podstatě dneska už je fondy mohou nakupovat, jsou zaměřené přímo na kryptoměny nebo konkrétně třeba na Bitcoin. Takže když to bylo ještě před řadou let, tak jsme si mohli říct, je to asi něco pro fajnšmekry na hraní. Řada lidí skutečně jako tam podstupovala určitou ruletu, protože investovali v období, kdy pak byly následovaly obrovské propady. Takže tam ta volatilita je pořád, jo, to bezesporu. Na druhou stranu samozřejmě volatilita může přinášet i příležitosti, takže pokud zařadit Bitcoin do portfolia, tak bych ho viděl opravdu jako do 5% celku, protože pořád je to riziková investice, není to nic, na co se můžu spolehnout v období nejistoty. On by vlastně do budoucna tak mohl fungovat, ale nefunguje. To znamená, když akcie jdou dolů, daří se špatně nebo mají všichni jako špatnou náladu, tak i ten Bitcoin jde dolů, takže on nás nezachrání. Takže proto skutečně jako to brát jako spekulativní aktivum, nicméně do budoucna může skutečně při inflaci těch prostředků nebo tak, jak se tisknou peníze, dávat smysl. Stejně tak dává smysl mít část peněz právě třeba ve fyzických aktivech, jako je zlato. Ale zase nepřehánět to, protože prodejci prostě zlata jsou aktivní a mají připravené prostě prezentace, jak končí svět a jak končí finanční systém a už to prezentují 10-15 let a pořád se jako nic nestalo. To znamená, ano, mít to v portfoliu, ale zase třeba do 5, maximálně 10%, protože prostě to zlato není dostatečně likvidní a jsou tam obrovské spready, to znamená rozdíl mezi nákupem a prodejem jako poplatky, jo, to se pohybuje 10 a víc procent.
0: Výborně. Tak Davide, ještě než se rozloučíme, já se zeptám na takovou otázku. Kdybych za vámi přišel zítra do kanceláře, do vaší kanceláře třeba tady v Brně a řekl bych vám, že bych chtěl měsíčně si odložit do Bitcoinu 5 000 korun. Já si myslím, že byste mě asi nevyhnal, ale jakou strategii byste mi doporučil?
1: No, já bych nejdřív chtěl vědět, do čeho investujete jinde. To by mě opravdu jakoby zajímalo, to vaše současné portfolio, protože jestliže máme něco plánovat, tak to musíme plánovat komplexně. V případě, že byste mi řekl, já vám to neřeknu, jak moje portfolio vypadá, tak bych vás asi poslal domů, nebo určitě, protože já nemůžu dávat radu na základě něčeho, když vlastně nemám informace. Jo, já vím, že samozřejmě jako různí influenceři a podobně na YouTube vám dají radu jakoukoliv a oni za ní nesou žádnou odpovědnost. Já jako poradce za ní odpovědnost nesu. To znamená, ta investice musí být přiměřená těm cílům a přáním vlastně toho klienta. Takže když vím, že má nějaké cíle, tak musím vědět, jaké má současné portfolio, kolik kde co má nakoupeného, jaké má například rezervy. A taky bych vám mohl říct, nekupujte si vy konkrétně vůbec nic, protože vy nemáte žádnou rezervu vytvořit, jaké má současné portfolio, kolik kde co má nakoupeného, jaké má například rezervy. A taky bych vám mohl říct, nekupujte si vy konkrétně vůbec nic, protože vy nemáte žádnou rezervu vytvořenou na účtu. Zá,

0: Protože s Davidem se vidím po druhé v životě a vlastně už mě prokoukl a věděl přesně, kde co já, kde mám, takže musím říct, že opravdu je to odborník a pán na svém místě. Takže Davide, já strašně moc děkuju, že jste dorazil do našeho studia, že jste si s námi takhle hezky popovídal a chtěl bych se zeptat, jestli byste ještě chtěl posluchačům něco říct na téma Bitcoin a vlastně tohoto tématu, co se týká investic, ještě než se rozloučíme před prázdninami.
1: Já samozřejmě děkuju za pozvání a to, co bych řekl závěrem, víte, nenechte se strhnout prostě sousedy, nenechte se strhnout internetem, nenechte se strhnout influencery, oni nepracují s vašimi financemi, jim je to vlastně jako jedno, jak vy s nimi budete pracovat a je potřeba skutečně přemýšlet nad tím, že potřebuji mít vždycky plán, vždycky mít strategii, musím mít i strategii i únikovou, to znamená, jak se budu chovat za nějakých krizových období, jakou hodnotu nebo jaký propad jsem ochoten třeba akceptovat a to mi skutečně s klienty řešíme, kdy nebo co jsou, jako mají averzi třeba k riziku a co by se dělo, když. A to je nesmírně důležité, protože to, že vám někdo bude slibovat nějaké výnosy, to klidně může, ale většina laických investorů prodává na tom, že neumí zvládnout svoje emoce a prostě z těch trhů vystoupí a je to chyba. A je to také tím, že vlastně nemají správně to portfolio nastavené, protože všechno nacpali prostě do třeba dynamických akcí, všechno nacpali do Bitcoinu nebo všechno nacpali do zlata. Víme, že zlato třeba za poslední 3 měsíce bylo také v propadu, takže skutečně mít strategii, mít ten plán k tomu, jak se budu chovat za jednotlivých období.
0: Davide, moc krát děkuju. Jsem moc rád, že jste přišel a opět musím doporučit společnost Partners jako takovou, protože v Partners najdete opravdové odborníky, kteří vám opravdu poradí, co dělat správně, nejenom s penězi, ale i se svým vlastním životem. Davide, moc krát děkuju, mějte se krásně a nashledanou.
1: Také díky a všechny moc zdravím.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 7 hodin.
6: Hudba všech barev.
7: Color Music Radio.

příjemný čas a ničím narušený sound. Tony saxofonu Candy Dulfer nám otevřeli další saxepíl a potýdnová zdraví a všechny samozřejmě vítá na frekvenci Rádia Color Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách R&B, soulu, funky music a smooth jazzu. To vše vás čeká v hodině saxepílu, kde se věnuje převážně saxofonové muzice, ale nejen to. Takže máme se na co těšit a opět si dáme nějaké dobré fláky funky music. And the beat goes on, kapela Whispers a tentokrát Gerald Albright. Krásný poslech, tady je

Funky Groove, kapele Whispers v podání fenomenálního smoothjazzového saxofonisty Gerald Albright. No a teď už je tady Jeff Lorber, skvělý keyboardman a jeho parta Fusion. Rain a Dance by Fly Now. Rád.

de Color. A tohle to byl 70-kový Soul and Jazzy Groove. Chicagský keyboardman a pianista Ramsey Lewis natočil tuhle desku ve spojení s kapelou Earth, Wind and Fire. A na téhle nahrávce se podílel Phil Bailey, Morris White, nechyběl ani Werdin White a solo na tenor saxofon měl Don Myrick. No a ve spojení právě s kapelou Earth, Wind and Fire se nabídneme ještě jednu novější věc, na které spolupracoval saxofonista Kenny G. The Way You Move. A vy jste na Koloru a v pořadu Saxepíl.

Ať už posloucháte kdekoliv, tak vám všem krásné odpoledne přeje Vláďa Drtina. Je tady pořád Sex Appeal a nabízíme si takové příjemné soulovky. Tohle to byl Mr. Blue Monik a Take a Chance on Me z jeho solové desky kapela Incognito. No a teď už je prostor opět pro příjemnou latinku.

spojení dvou velikánů soulu a jazzu. Tak to byl George Benson a s ním Algero v krásné věci Morning. Pokud máte rádi sex appeal a posloucháte tuhletu muziku, tak můžete ladit pravidelně, dámy a pánové. Můžete vyladit v neděli v 15 hodin, anebo můžete vyladit sex appeal ve středu 18 hodin a také v sobotu ve 13. Bude se vždy na vás těšit Vláďa Drtina. No a teď už Grover Washington Jr. Let it flow.

Na vlnách Color Music Rádia právě teď startuje nový díl pořadu Album týdne. Jednoduše pojmenováno a myslím, že to říká všechno, o čem bude následující hodina. Dlouhohrající nahrávka s úvodem a potom už bez povídání, za to s plným fokusem na tu muziku samotnou. Někdy vybírám úplný novinky, někdy vybírám klasiky žánru. Dnes jsem se nechal inspirovat těmi tropickými teplotami a vybírám album jménem Tropical. Jehož autorem je Jorge Benjor. Legenda brazilské muziky s synonymum žánru MPB, neboli muzika popular brazileira, bossa nova, samba, tropicalia, samba, rock a další hudební propojování. Jorge Benjor se narodil v Rio de Janeiro v roce 1939, to znamená aktuálně mu 87 let. Za sebou má neuvěřitelnou hudební kariéru už od roku 1963, kdy vydal svoji první desku. A my si ale zahrajeme album z roku 1977, respektive natočil to 76. To znamená, že je dobrý výročí této desky a ochutnávka toho, jaká muzika se hrála v druhé polovině 70. let v Brazílii, která samozřejmě nasávala vlivy toho, co se třeba dělo v Severní Americe, ale pojali to tak po svým. A myslím, že by vás tato deska mohla zaujmout. A ještě bych rád dodal, že muziku Jorge Benjora si vypůjčili mnohý další, namátkou Sergio Mendes, Caetano Veloso, nebo třeba i Shakira, případně Miriam Makeba, Marisa Monte a mnozí další. Co je zajímavé taky je, že spolupracoval s mnoha lidmi napříč žánry, ať už v rámci jestli jazzu, jazz funku nebo diska. Spolupracoval i s hiphopery a lidmi jako je třeba Bilal nebo Talib Kweli. Ale my si dáme jeho klasickou desku z roku 1977, takový soundtrack k tomu aktuálnímu počasí, Tropical, Jorge Bey na Color Music Radio, album týdne.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

jak se tak zmenšujou byty a pokoje. No vážně, jak se tak zmenšujou byty a pokoje. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. Jak je tak stále více nomenklaturních míst, no vážně, jak je tak stále více nomenklaturních míst. Je stále těžší, těžší, je stále těžší mít diplom v kapse a být si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou, takový jsme viděli, a proto zpívám blues o malých mozcích a velikých prdelích. Jak se tak zkracujou úřední hodiny, no vážně, jak se tak zkracujou úřední hodiny. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do socdemo či jiné ciziny. Vždycky ti pochybí nějaký plus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých kanclích a velikých prdelích. Jak nám tak řídnou řady folkových zpěváků,

nemít to na háku a nebýt v lapáku. Ať žije folkový realismus, ať žijou ti, co se se mnou přátelí, já vám zpívám blues o malých bytech.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Minuty utíkají a čas letí. Hodiny nerozhodného čekání. Dny, měsíce a roky bez východu trápení. Škola je základ, prací peníze vyděláš a večeře tě život.

běžej se skovat do mračných hradů. Škola ti dala základ a prací peníze vyděláš.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Hannah Lee. Well, you got to be mine. You just had.

0: sad songs he sings, full of lies.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

křídly. Rozbitý futrál kytary s nálepkou Fender. A skandované dneska anebo nikdy.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Now, you know, I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

spell. Riding a wave of a dry, dry.

Yeah.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte. Víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Pani doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Mi to jedno, kolik to stojí. Doktor, pani doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.

se s drýmými povědce událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako

Thank you.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože.

0: tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady ležou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné skurvené.

0: Music Radio. Hudba všech barev.
1: Taneční party Pavla

0: Vítejte u třetího letního speciálu, kdy si hrajeme jen a pouze megamixy jednak od zpěváků, zpěvaček a skupin, ale i tematické. No a ty jsou dosti zajímavé. Dnes na úplný konec třeba třešnička na dortu. 50 let James Bond mix. Playlist řeknu vždy na začátku první a druhé hodiny, no ale moc vám to nepomůže. Neb to není roztrekováno, takže se musíte zapojit sami a musíte zapojit svoji mozkovou kůru, anebo Shazam. No a teď mě napadlo, co takhle si doma vystřihnout privátní soutěž o to, kdo uhodne nejvíc písniček a interpretů. A víte, co by byla výhra? Třeba týden bez úklidu, nebo nebudu mít nádobí, nebo nebudu vynášet koš, aspoň teda ten týden. No tak to jen tak pro inspiraci. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist povysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast vše, co jste zmeškali, stahujte nebo poslouchejte. No a jdeme na ten playlist první hodiny. Startujeme zpěvákem, co si říká Grant Miller. Pak ze začátku 80. První módní vlnka medley, ta druhá byla, jak víte, na konci 80. A dnes to bude odpověď na Stars on 45, který se jmenuje Star Trek's Club Disco z Bee Gees Mix. Dále Stockade Can Waterman. A bude to výhradně dívčí megamix, za který děkuji Liborovi z Havířova. Ostatně poslal mi těch mixů Neurekom, takže budou následovat v příštích vydáních další a na Libora prozradím jenom, že má rád 80, je to vidět, a stejně jako já z Stockade Can a Watermana. Pak tady budou z 90. Army of Lovers a jejich megamix a zatím Marlo's Dance videomix číslo 126, což jsou 80 deluxe. A jako tečka z Francie, début de soirée, I'm mix. Dobře se bavte, no tak to vám samozřejmě i dnes přeje Pavel Bárta. Tady už je Grant Miller.
1: Taneční party. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

No jo, no jo, Roxette a The Look, tak to poznáme snad všichni. Dneska si teda ten odbavovací program dělá fakt, co chce, takže mi krásně zamíchal koncem a místo Army of Lovers byly Debbie de Soare, ale nebojte se, o Army of Lovers nepřijdete, až dohraje tenhle ten Marlo's Dance Videomix, tedy 80ky Deluxe, tak to bude jako tečka na úplný konec. No a příští hodině se těšte na toho Jamese Bonda a abyste mi vydrželi až úplně do konce, tak bude na konci jako tečka taky. No takže pro tuto chvíli se loučí Pavel Bárta, za chvilku se uslyšíme znovu v druhé hodině a teď necháme dohrát Marloze, no a potom si budeme pouštět Megamixy dál. A výhoda je, že tyhle Megamixy letní, je to takové odlehčené, si můžeme pouštět vlastně v celé délce. Big in Japan.